Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

plavu vstříc. Ten delfín šanci má jen, když ho zastavím. Jenomže nevím kam, tak plavu sem a plavu tam. Dívám se hloub.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.

v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka.

0: robíme.
1: Čo to bolo tak? Kto sa pridá k nám?
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Už rozkvétá. To se schválne detem říká, aby s dôverou šli spát, klidne spát, že se dům probouzí a ta kráska Janka procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Plačeš, Janka? 1-0. Čertovský smiech.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá paní, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.
2: Môže

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.